0: A pro nás, středoevropany, kteří žijeme v naprostým až jako šíleným nadbytku, to musí být jako hrozný náraz.
1: No, tak my jsme s tím tak trošku počítali, pochopitelně jsme se připravili.

0: by bylo, až jednou pod tou vizitkou nebudeš mít napsáno generální ředitelka a auto, co bys chtěla, aby byla Karolina Topolová?
1: Samozřejmě.

že to naše podnikání je svým způsobem přínosné. Tehdy jsme se zavázali, že nebudeme zvyšovat ceny tepla. To jsme dodrželi.

0: to stav, že si dokážeš oddělit, kde začíná AAA auto a kde končí a kde začíná Karolina Topolová.
1: No, ty už to vlastně sám popsal.

Já děkuju za ta slova, je to o tebe moc hezký. 23 let, je to tak? U prvního ročníku jsem byl, pár ročníků jsem teda nebyl a vynechal, tam byly jako takový různý v Praze a tak.

0: To je
1: Jo,
0: problém.
1: že vlastně ten zákazník pořád v našich končinách má pocit, že když si kupuje něco, takže to bude mít na dosmrti a že do toho nemusí nikdy
0: A za
1: investovat.
0: 20% ceny, že koupíš
1: Ano.
0: něco, jako kdyby to sjelo z linky.
1: A ten Tony vlastně jako si udělal strašně špatný jméno tím na začátku.

Cesta vzhůru je místy pořádně strmá a protože jsme si k tomu vybrali krásný, ale opravdu horký den, dostáváme docela zabrat. Čím výš ale stoupáme, tím víc se krajina

Spolupracovníci každoročně organizují tento festival. Je to pro nás opravdu prestižní a vážím si to. Kategorie sladká voda, fresh water, vyhrává režisér Rick Bendix, USA, a ten film se jmenuje American Amazon.

nejších mateřských škol k tomu, aby prostě jsme ty děti sem dostali. No. Není jiná možnost. Sportovních aktivit je dneska tolik a děti je čím dál tím méně, tak tomu musíme jít jako Tatran Prchatice naproti a tak třeba.

objevilo hodně děvčat a budeme rádi i děvčata, když přijdou k nám, protože i ty děvčata se potřebují rozhýbat a samozřejmě vůbec nemám problém, když budou od nás přicházet do dalších sportovních celků, kde přece nám ty děvčátka mají tu socializaci větší a proto ty děvčata ten sport dělají.

On mi řekl, hele, já ti dám tady takovýhle budget a ty mi založíš to call centrum. A já v té době, v tom svázaném, zkostnatělém prostředí mezinárodního korporátu, kdy s jakýmkoliv nápadem, který jsem v tom mládí,

0: teda tak strašně důležitý, že se budou týkat nás, našich dětí, dětí, našich dětí.
1: Ty se na to díváš z geologického hlediska a já se na to dívám někdy s výhledem 4 roky volební období. To je taky potřeba říct, to tě život naučí.

přes STKčka, přes všechny, přes celou tu infrastrukturu spojenou s tím automotivem, respektive na tom sekundárním trhu. A my jsme je prosili, aby to teda zkusili.

0: Tak se to zdá.
1: Kde vás uvidíme co nejdřív?
0: Tak máme roztočené pár komedií, robíme Vyšehrad trojku, ano, Lajna, potom robíme další komedii, která se volá Blešák, teraz to začínáme v októbri. No a

10 přiváží na Hlubokou nádherné dokumentární filmy, výjimečné osobnosti a především příběhy vody, přírody a života kolem nás. Příběhy, které dokážou bavit a fascinovat, ale také vzdělávat a připomínat nám, jak úžasný a zároveň křehký svět máme kolem sebe.

0: se chybí a to
1: no
0: by tam mělo
1: být. Ty startovací byty, to je super, protože to tahá mladí lidi, že jo, dneska bydlení je problém a umím si představit, že řada lidí, kteří by třeba z Krumlova klidně bydleli

A penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti Zoo Zlín.

A myslím, že mě naprosto unes teda jako ten gala večer, protože moderátora Ondru Endyho si jako musíte fakt jako vyvážet

0: Macáka. No super, paráda. Macáka, macáka, paráda.
1: Takže spokojenost z vaší strany.
2: Určitě za mě spokojenost, akce spokojenost.